každodenně štrachu po takové filmce, kterou robí ze třešti krovek.